tomu brodo, a jelenský zbierovo, cici dabrova so starý, a karamba, karambita, na noviču kunde de mráča, i bubnela tarčeda, z tomu brodo, a jelenský zbierovo, a cici dabrova so starý, a karamba, karambita, na noviču kunde de mráča, i bubnela tarčeda, dali je dílo, bo je dílo, bo je dílo.